0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's!
3: Schumacher.

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
2: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
3: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
6: Oslavit výročí svatby stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Já nebys plním mu joint, snažím se vypnout hlavu. Teď žádný studio, jdu z baru do baru a z varu do Prahy pak blava. Tak už zabila fakt fresh, chutila jako ananas.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Víkend na chatě. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Novinky na Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: tam budem, kdy už tam budem, kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
0: Kde?
6: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
0: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
0: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
9: Detektor 3.
10: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.

deseti lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůl. Díky tomu, že se vidějí mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělá hudba.

nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Víška. Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Ano.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
2: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Tech Talk.
7: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk.
9: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan.

0: Kraiva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
7: Víkend na chatě, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
9: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muzike.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
4: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: DD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku.
6: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

song. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
8: Tech Talk.
9: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk.
10: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Tech Talk.
1: Dobré nedělní ráno, doufám, že se máte skvěle, hladíte fresh, no a startuje pořad Tech Talk za chvíli o elektrárně v Maďarsku.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Hit šílený, celý týden prostě na vybulení, dneska to není o dost lepší, že jo, no ale ještě, že už jsem teďka v Anglii, zdravím vás odsud, je tady kolem 25, no a pak letím do Irska, kde nebude ani 20, takže sorry, trochu rýpnutí možná neuškodí, já to vím, užívejte se hitsů a buďte někde u vody. No ale proč to říkám, jste na Fresh ještě jednou, takže vám přeji dobrý den, no a v Maďarsku teď kvůli rekordnímu suchu a nízké hladině Dunaje museli odstavit jeden blok jaderné elektrárny. Reaktory totiž spotřebují v podstatě nějakým způsobem i vodu. Voda na ochlazení je nutná, no a kvůli vedrům Dunaj skoro se jakoby vypařila, bohužel. No a blbé je, že tato elektrárna jako taková zásobuje polovinu Maďarska. Takže problém jak blázen, ale zase na druhou stranu můžeme prodávat elektřinu od nás, ne? Dukovaný Temelín jedou, všechno je v pohodě, tak lvásky se hodí, ne?
2: Letní rande, stylově,
3: party sud Morava, vodní relax i zábava.
4: Dětský koutek pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina, vstup zdarma, těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina, fashion, gastro, zábava.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Techtalk.
1: Baterky, to je věčný boj v současnosti, v podstatě se u většiny výrobků ani nedají vyměnit, maximálně u techniků, nějakých správců a tak dále. No ale tomu všemu má být konec. Evropská unie zase úřadovala, řekneme si více, buďte na freši.
0: Techtalk s Honzou Foltýnem. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

Vámiš, to je věc, kterou člověk většinou řeší až ve chvíli, kdy se vybije, třeba my týden zpátky, no ale naštěstí zapojit kabel tak nějakým způsobem se dobije, no a může fungovat dále frešáci úplně bez problému. Jenže za nějakou chvíli v podstatě v Evropě začne se tento problém řešit ještě více, a to je ten, když baterie zestárne úplně a místo výdrže 2 měsíce vydrží možná 2-3 dny. A tento zákon Evropské unie teďka kvituju, protože od příštího roku má v Evropské unii platit pravidlo, podle kterého budou muset mít nová zařízení snadno vyměnitelné baterie. No a výrobci na Evropu, tuto máš, spokoj se, no a v dalších státech mimo EU nakašláte, úplně jedno, všechno bude při starém. Akorát tady je další věc, že se jakožto Evropa divíme, že tu máme všechno dražší. Bodejť, když vymýšlíme další vylepšoviny, no. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Vědci dokázali, že telefon je úplně OK, ale jak to myslím, tohle všechno, tak to prozradím za chvíli na Fresh Radio.
0: Tech Talk.

0: Tech Talk.
1: Všichni, co tvrdí ten nonsense, tak už se to konečně přenaučte, dejte nám pokoj, jasné, protože v podstatě vědecky dokázané, milí závisláci, že, teda pardon, frešáci, že nová rozsáhlá přehledová analýza uklidňuje všechny, protože po 30 letech výzkumu neprokázala souvislost mezi používáním mobilních telefonů a rakovinou, takže až budete kecat zase ty věci, jako jedna paní povídala, že telefon dělá co? A že budete mít rakovinotvorné buňky, je to lež. Možná vám to akorát vymije mozky. To je druhá věc, ale rakovina a zdravotně obecně, buďme v klidu.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: potěšení pro všechny.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

0: Tech Talk.
1: 10. hodina odbyla, ale Tech Talk, ten tady na Fresh Radio je ještě hodinku a budeme digitalizovat a testovat.
0: Tech Talk s Honzou Foltýrem.

0: Tech Talk.
1: Digitalizace úřadu a správa všeho online, za mě top, opravdu skvělá věc. Hezké dopoledne s Fresh Radiem, přátelé. No a třeba digitální občanka v mobilu je velice dobrá věc, jenže jenom do té chvíle, kdy ve stejnou dobu začne v podstatě otevírat obrovské množství lidí. Tam ta da, akorát takové to jako horší, tam ta da da. Protože přesně v loni se u voleb stal velký problém, prostě spadlo to. Takže stát proto teďka chystá veřejný zátěžový test, do kterého se můžete zapojit i vy. Proběhne 13. srpna, přesně ve 13 hodin, 2.13, 13. srpen, 13 hodin. No a stačí mít pouze aplikace e-doklady předem staženou, v ní být přihlášený a v daný čas ji otevřít. Cílem je právě ověřit, jestli už systém konečně zvládne velký počet uživatelů najednou a při volbách nebo nějakých důležitých věcech bude fungovat jedna báseň. Tak držíme palce, snad to už technici vychytali.
0: Tech Talk.

0: ID přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Kdy už tam budem.
10: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
11: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Tech Talk.
1: Chytrá inteligence se propíše i v dopravě, bude obsluhovat křižovatky, ale jak, to se dozvíte už za moment. Buďte čerství jako fresh.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Tech Talk. Stát na červené, v podstatě úplně před prázdnou křižovatkou, zná asi každý řidič, je naštvaný, úplně šílený, já to úplně chápu, prostě nikdo nikde, auta stojí, čas běží a semafor si jede prostě svoje pevné intervaly jako kuchyňská minutka. Je to šílené, já vím, frešáci, stále tady říkám, jak je to strašné, ale tohle z toho všechno, můžeme se radovat, by mohli změnit chytré semafory s umělou inteligencí, s čím samozřejmě jiným. Místo jednoduchého střídání zelené a červené prý mají v reálném čase sledovat dopravu a podle situace upravovat délku signálu. Když je někde kolona, tak zelená může trvat déle, když přichází více chodců, tak systém jim dá více času na přechod, takže nemusíte lítat a tak dále, známe asi všichni. No a já věřím, že se tohle to vyplatí, protože nedobíhat na poslední chvíli, to je za prvé bezpečné, abyste nezakopli, a za další méně stresové pro řidiče. Tech Talk s Honzou Foltýnem. Are you ready to party? Here we go. Come on everybody and raise your drinks in the air. And let's make a toast to good times and good.

0: Tech Talk.
1: Tak co nového víte po dnešním díle Tech Talku, semafory a AI jsou fakt výhra. Třeba za pár let i součástí vaší křižovatky. Český úřad bude testovat 13. srpna v 13 hodin aplikaci e-doklady, aby nespadala při volbách. Takže prosím všechny, aby se přihlásili a ještě jednou, kdybyste chtěli, tak 13. srpna v 13 hodin jste srdečně vítáni. Evropská unie, další téma, tak ta svázala ruce všem výrobcům, protože příští rok budou muset být na výrobcích, například myších a tak dále, vyměnitelné baterie.
0: Tech Talk. Tech Talk. Tech Talk.

0: TikTok. TikTok.
1: Tak jo, TikTok je za námi, já se s vámi loučím, děkuji moc, mějte se skvěle a zítra startuje opět klasický fresh, jak znáte, to znamená ráno Monika s Honzou, JJ, taky siesta s klukama, no a odpoledne rychlá rota, to tentokrát už s Markem a Mikaelou. Bylo mi ctí mít za sebou 9denní maraton, další víkend se neuslyšíme, dávám si voraz, budu si válet čunky a těším se opět s vámi za 14 dní na Fresh Rádiu. Mějte se úžasně, skvěle a ahoj!
0: TikTok s Honzou Foltýnem.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
5: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Best of Fresh.
1: Jsi dneska přišel s velkým nadšením, protože já prozradím, že ty jsi mi volal. On mi vždycky volá, on nemá klíče, jo, chápíte. Aha, já ho musím milostivě pustit. A já bych, milá kolegyně, chtěl do práce, mi říká. A jo? No tak, tak pojď. A co tady jako vrodě? Já jsem strašně nadržený na mix, si říkal. Tohle si říkal, tak máš ho tam, máš ho tady, no. Je to tvoje.
2: Takže a teďka ukaž jsem se za mixem, no a jsem zvědav, kolikrát to tady pokaká.
1: Nadrženost no, tvoje uvidíme. Trošku klesá, ale to nevadí.
2: No už jsem říkal, že už tu nechci být, ale tak pohodě, já se to stejně musím naučit, takže jdeme do toho, no. Best of Fresh.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Marvelous.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Víkend na chatě. Stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Růžový sloh. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
9: Tech Talk.
10: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
9: Tech Talk.
11: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Lumíra Močkovského.
1: Jeden z největších hitů německého DJ Paula van Dijka se jmenuje Fallen Angel. Tenhle trancový hit vznikl z hluboké osobní inspirace. Paul van Dijk skládal melodii při procházkách v berlínských ulicích, když vzpomínal na své dětství. Skladba je o hledání světla, o hledání naděje a sám DJ často zdůrazňuje na koncertech, že to je jedna z jeho nejzákladnějších skladeb vůbec.
0: Milénium Lumíra Močkovského.

0: Best of Fresh.
1: Čau.
2: Ahoj Martine, ahoj. Odkud nám voláš?
3: Dneska z České Třebové.
2: Ale prosím tebe, z České Třebové.
1: A kam ty jsi tam zabloudila, proč?
2: Vlakový koridor.
3: Přesně tak, teďka zrovna jdu kolem toho nádraží velkýho.
2: No jo.
1: Dobře.
2: Ale tak zdravíme i do České Třebové, i tam by měl pravděpodobně fungovat náš DAF+, takže je to v pohodě. Teď pojďme ale opět ke kvízu naopak. Připraven?
3: Ano.
0: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
2: Martine, bručí a v zimě spí. Kdo to je?
3: Liška.
1: Řekni mi, co je to pivo?
3: Pivo je taková socha.
2: Jaké jí napíšeš ve slově pivo?
3: Tvrdé.
1: Bledá kamarádka sedmi trpaslíků se jmenuje jak?
3: Cruella.
1: Dobře.
2: Co si koupíme v galanterii?
3: No to pivo právě.
1: Dobře, co je více? 2 plus 9 a nebo 3 plus 7?
3: To je více, jo. Tak 3 plus 7 je více.
1: Perfektní.
2: Motýl je zvíře nebo květina?
3: Motýl je rozhodně květina.
1: Hele, jako neplánovaně, ale je to tam. Má dneska svátek Martin?
3: No jasně, dneska slavíme.
1: Perfektní, jdi mi na to.
2: Má padouch Gru za kamarády mimo ně?
1: Ano nebo ne?
3: Ne, on má ty trpasliky zase.
1: Super, a doplň nám pořekadlo, zakázané ovoce.
3: Se dá vypálit.
1: Tak
2: ale to je pravda.
1: Tohle je nejlepší láčka, kterou jsme tady kdy měli, ever.
0: Best of Fresh.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech Talk.
5: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
2: Fresh Radio.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Petrovi za point. Ten tady píše, že jestli Markovi stačí 20 stupňů, tak se na té Ibize upeče. No, tak to se teda naš Marek asi upeče, ale...
1: Tak zdravíme Marka.
0: Netolik, jako by se upekl, kdyby byl doma, jsme zjistili. Paradoxní.
1: Kluci odletěli, nebo kluci, půlka týmu z našeho rádia odletěla na dovolenou na Ibizu. Ano, to je jakože destinace, kde Ondra Turda velmi rád tráví svůj čas. Poslední léta se k němu přidali Aleš Vruna, takže
0: jo,
1: jsou tam
0: to rádi
1: spolu.
0: Prostě.
1: Letos poprvé odletěl i Marek Urbanec. Tak a pozor, jo. Marek Urbanec nemá moc rád horké, teplé dny a my jsme s Mončou zjišťovali, jak je tady na Ibize. Jestli je tam lépe, nebo tepleji, nebo chladněji a víme, že si Marek moc nepolepšil, protože ve čtvrtek bude na Ibize chladněji než tady u nás v Ostravě.
0: Což mu možná vlastně v tom konečném důsledku bude vyhovovat, jo.
1: Asi
0: dneska,
1: jo.
0: Teď mají 25, ale dneska jim to vystoupila maximálně na 29.
1: Tak
0: zítra třeba 30, jo, ve středu 30, čtvrtek 30. Pátek 31 a sobota to bude vrchol, tam budou mít až 32.
1: Wow! Jo, ale... Takže opravdu máme tady tepleji než na Ibice, ano? To je jako, že to je fakt.
0: Vypadá
1: takže
0: to.
1: Jen abyste jako věděli. Mimochodem píšete i dále, Marek píše, že na koupání ideálních 30 na horách do 25, jo,
0: no,
1: v létě.
0: Bezva, Denisa, tak ta má ráda ty tropy, jí to vyhovuje, takže když to kolem 30 nějak naskakuje, do 35 prý je spokojená. Že naopak nechápala teď ty lidi, jak brblali, že je dusno a že je teplo, přece o tomhle to je,
1: o tom
0: takže
1: to je?
0: Ona s tím vůbec
1: ano,
0: nemá problém.
1: Já to říkám úplně stejně. Best of

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Král jamajského reggae Bob Marley. Ale pozor, taky skvělý fotbalista a pořádný hulič. Zemřel na rakovinu bohužel už v 36. V roce 1999 si vypůjčil jeho song ze 71. dánský houseový producent Funk Star Deluxe. Totálně ho překopal a remix Sun is Shining se stal velkým klubovým hitem a funguje dodnes.
2: Alešův Old School.

0: Rádiu. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz. Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
9: Partnerem Tech Talku je Mapasan, specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh.
1: Tady na Moravě a ve Slezsku bude pekelné horko. A já pro vás mám teď takový tip, jestli hledáte plán na příští horké dny, tak což takhle vyzkoušet místo koupaliště kino. Ano, je tam chládek a navíc můžete 3,5 hodiny koukat na Nolanovu Odysseu. A představte si, že je to takový hit, že třeba pražský IMAX přidal promítání dokonce o půlnoci, nebo můžete jít do kina i v 9 ráno. A všechno je to vyprodáno. A vůbec není divu, protože 70mm film natočený na kamery IMAX, to je něco, za čím jezdí fanoušci i z celé Evropy, protože takových kin už kolem nás není moc, tak jestli máte cestu do Prahy, klidně se na to koukněte, pokud nechcete, tak zajděte do kin, které jsou kolem vás, i tak to bude zážitek. Best of Fresh.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Did you know?
1: What?
0: That I could go to Japan and back.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: MyDay slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na MyDay 8. srpna ve Vendrini.
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Fresh.
1: Stánek tam stojí dodnes a je opuštěný. Jo? A přišel jako velmi dobrý podnikatelský nápad, že pojďme to obnovit. Pojďme udělat jako stánek u Honzy třeba, nebo jako nějak takhle, rozumíš? A dělat fakty jako prasárny, na kterých jsme kdysi jako ujížděli.
2: Takže bys to postavil, to tvoje menu.
1: No, taky, tak prodával bych hamburger kuřecí s hermelínem.
2: Takže jako, ale to dělají, víš, jako i jiná ledová okna.
1: Jo, ale už, to není, ale už to není ono.
2: Není to ono, dobře, no, tak jo.
1: Já bych to dělal jako lépe, já bych to dělal trošku zdravěji. A pozor, Moni, pozor.
2: Prasárničky trošku zdravěji, ano, máš to promyšlené, ten podnikatelský
1: záměr. A teď pozor, teď mě budeš jako milovat, jo? A hlavně bych do nabídky přidal možnost bezlepkové bulky.
2: Jasně, tak to bych ocenila. Hele, Boušek nám tady píše, nežerte, budete tlustí. Pozdě, Boušku, kdybys to napsal.
1: O pár let dříve,
2: teď už tím nemůžeme
1: dobrý.
2: Nic dělat. Best of

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
1: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Millennium Lumíra Močkovského.
1: Francouzský DJ Laurent Wolf vydává nahrávku Walk the Line jako zvukovou výzvu jít si svou cestou. Mimochodem, nahrávka vzniká při dlouhé procházce Paříží a obsahuje velmi slavný sample nahrávky, která se jmenuje stejně Walk the Line od americké country hvězdy Johnnyho Cashe. Jak jde spojit elektropop a troška country?
0: Millennium Lumíra Močkovského.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Jako to je v prčicích, jo. Takže ty vlastně přijdeš trošku později, než jsme se domluvili, a nadané za to dostanu já. Já ti to vysvětlím, poslouchej, jo. Mikaelo, ty jako nejsi mladá, měj trochu pochopení. Vzpomeň si na klasy, jak se zvracela. Milí, radíme, judr, mudr, pudre. Tak, já jsem mladá samozřejmě, jak už jsem tady psala, co Bůh může, to vůl nemůže, jo. A my jsme tady byli s Honzou domluveni na 45 a přišel si 55. Já se tě ptám, proč? Vysvětli.
2: Ježíš Mariano, tak já jsem zaprvé trošku pobloudil po Ostravě, protože je tady Hlučínský most zavřený, takže jsem docela musel objíždět. No a objížděl jsem to od obchodu, od takového hezkého nákupního outletího centra, jo, protože já jsem řekl už včera, že se tak trošku jako stěhuju, že se stěhuju do bytu v Bohumíně. Mi přítelkyně řekla, že by jako chtěla takový ten teleskopický držák nad vanu a tak dál. Tak jsem řekl, že to tam možná bude. Mm-hmm. Pak jsem řekl, tyjo, tady je nějaký šroubovák aku, tak to by mi možná taky pomohlo při stěhování a tak dál. No a pak jsem řekl, že Mare, už bych asi měl jedno.
1: Takže ty jsi byl normálně jak takzvaně šopovat. To, že nejsi z Ostravy, že nevíš, že tady jsou takovéhle uzavírky, i když jsou tady non-stop nějaké uzavírky, budiš ti odpuštěno. Ale to, že jsi byl šopovat a nic si mi nepřinesl, když jsi přišel pozdě, tak to ti odpuštěno nebude.
2: Já ti přinesu lízátko zítra, jo?
0: Best of Fresh. Fresh.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s prulískami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
15: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
16: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
17: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: TechTalk.
18: TechTalk.
0: TechTalk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
18: TechTalk.
19: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Despacito.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muziky.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dnešní host je pro mě tak trochu výjimečný, protože s Lucí Exterovou jsme chodili na stejnou střední školu. Dnes ale stojí v čele nadačního fondu Křídlení, který propojuje firmy, lidi a organizace, které pomáhají tam, kde je to potřeba. Lucko, vítej u nás.
2: Lucie,
3: ahoj a vítej, sejdeme se na Freši.
2: Ahoj, Jirko.
1: No, dnes to bude, Jirko, trochu jiné, protože my se s Luckou fakt známe od školy, takže si možná dovolím i otázky, které bych jinému hostovi nepoložil, jo?
3: Na to se těším, takže bude to osobní a bude to praktické.
1: Přesně. Lucko, když si tě vybavím ze školy, byla jsi ta, co pořád něco organizovala, jo? Když se dnes podívám na Křídlení, vlastně se toho moc nezměnilo. Když jsi uvědomila, že místo organizování akcí začneš organizovat změny?
2: No, to přišlo nějak přirozeně. Je pravda, že musím na Radka přiznat, že byl jako sportovní a já kulturní referent a to mi samozřejmě zůstalo. A tak to Křídlení je vlastně nějakým přirozeným pokračováním těch věcí.
3: No a mě by zajímalo, proč jsi začala s dobročinnou činností. To není jenom tak.
2: Nedaleko odsud je prodejna, která se kdysi jmenovala Belstyle, krásná historická budova a tam jsme podnikali a tam vznikla myšlenka, když se nám dařilo a opravdu se nám dařilo velmi dobře, tak se o ten přesah podělit. Takže nebylo to vlastně nic výjimečného, taky to byla nějaká přirozená potřeba ve chvíli, kdy jsme podnikali.
3: Vracet úspěch, já teď do toho skáču, vracet úspěch?
2: Dělit se o ten úspěch a možná ještě jinými slovy řečeno vytvářet přesah. Vytvářet něco navíc.
1: Lucko, kdybychom se potkali před 20 lety, tak sedíš v neziskovce?
2: Ne, když jsem jednu takovou založila, bylo to čistě biznisové prostředí, vlastně, které vzniklo ve takové mezinárodní spolupráci a byl to tenkrát zisk, pak to byl taky nezisk a ono se ty věci nějak tak přirozeným způsobem začaly prostě propojovat. Takže je to taková moje potřeba, která vznikla naprosto přirozeně. A vytvářet přesah.
3: No, ono to zní možná příliš jednoduše, já zatím hledám vždycky nějaký příběh. Nebyl tam nakonec teda nějaký jako takový jako velký životní třeba zlom, který tě přesvědčil? Bylo to opravdu to, že si hledala přesah a chtěla si vrátit něco do společnosti?
2: Ne, my jsme vlastně vytvořili přesah tím, že jsme ten prostor, který byl čistě komerční, a tam tenkrát i galerie, nabídli v první roce vlastně asi 5 neziskovkám, no a pak už se to jenom rozrůstalo a v Gongu jich bylo 50 a ono to celé nastartovalo projekt, který se jmenuje Advent plný Křídlení dnes, dříve se jmenoval projekt Advent plný andělů.
1: No, my se k tomu ještě dostaneme, hlavně k tomu Gongu a k Dolním Vítkovicím, ale abychom to vysvětlili posluchačům, takže nejdřív vznikla nějaká akce a až potom nadační fond?
2: Ano, ta akce právě se jmenovala Advent plný Křídlení, andělů původně jak projekt a já jsem pro ten projekt vlastně hledala systémové řešení, protože když ta akce se rozrostla, lidé se mě ptali, koho máme podpořit, tak jsem nechtěla být ta, která rozhoduje. A proto jsem založila vlastně nadační fond Křídlení. Je to taková systémová platforma řešení, které umožňuje dlouhodobější spolupráci.
3: A našim posluchačům určitě teďkon hraje v hlavách myšlenka, koho váš fond tedy vlastně podporuje?
2: No, dlouhodobě podporuje desítky neziskových organizací, ale je pravda, že zatím nestojí čísla, možná za ním ta největší hodnota je vztah mezi lidmi a síť, která je propojuje.
3: Za chvíli uslyšíte, proč se dá zbohatnout i bez peněz a proč právě lidé jsou tím největším bohatstvím. Pokračujeme za okamžik, kde jinde, než na Sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Sejdeme se na Freši, si povídáme s Lucí Exnerovou, bavíme se o nadačním fondu, o dobročinnosti, o neziskovém sektoru. A Lucko, ty často cituješ maminku.
2: Jo, to, tam to asi vzniklo. Moje máma mi vždycky říkala, daruj, budeš bohatá.
1: To je hezké.
2: Jo, já mám pocit, že jo, že to tak opravdu je, ale to bohatství nespočívá v penězích a ani v číslech. Je to o něčem opravdu jiném.
3: Tak pojďme to tedy rozebrat. O čem to tedy ve skutečnosti je?
2: No, je pravda, že díky křídlení a dobročinnosti jsem velmi bohatá na zkušenosti, na neuvěřitelná setkání s lidmi a právě na přesahy, které vznikají a naplánovat je nejde. Je to opravdu bohatství, které spočívá někde uvnitř, ale samozřejmě můžeme ho vyjádřit i čísly.
1: A to bychom chtěli slyšet. Čísla tady vidíme napsaná, ale zatím jako posluchači neslyšeli, tak co konkrétně bychom mohli říct?
2: Tak jo, i když to není o těch číslech a některé věci opravdu čísly nelze vyjádřit, tak za námi stojí 12 sezon křídlení, 73 realizovaných projektů a 3,5 milionu korun. 300 je možná setkání ročně. Za tím vším je jedna velká vize, nevyčíslitelná energie, tisíce schůzek, stovky lidí, desítky kruhů a Radku, i naše mediální školení.
1: Ano, ano. No a ty jsi bohatá, když se zeptám?
2: No ano, já jsem velmi bohatá, protože mám za sebou 20 adventů plných křídlení, které podpořilo a kterých se zúčastnilo se 665 místních neziskových organizací a benefit se přinesla přes 10 milionů korun. Takže já jsem velmi bohatý člověk.
3: Lucie, ty jsi zmiňovala přes 660 podpořených projektů nebo místních organizací, stovky eventů, několik milionů vybraných korun. Jaká je ale vize křídlení?
2: No, je pravda, že křídlení je filtr možná na lidi, organizace, kteří nevěří, ale už ví, že jsme tady nepřišli jenom proto, abychom se měli dobře sami, ale jsou připraveni tvořit prosperitu celku. Takže za mě je to síť, která na jedné straně nese, přináší změny, ale zároveň také filtruje organizace lidí, kteří vědí, že svou tvořivostí mohou měnit svět, okolí, ale i sebe.
1: Takže maminka měla pravdu, když říkala daruj a budeš bohatá.
2: Maminky mají vždycky pravdu.
1: Za těch 12 sezon jste pomohli, Lucko, desítkám projektů, to už jsme slyšeli, pak ale přišel jeden příběh, který změnil úplně všechno.
3: No a ten příběh bude o paní anebo slečně, která se jmenuje Linda, a za chvíli uslyšíte, proč právě Linda přiměla křídlení podívat se na pomoc úplně jinou optikou.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Před malou chviličkou jsme vám slibovali, že se teď podíváme na projekt, který se jmenuje v úvozovkách Linda. Lucko za těch 21 let dobročinnosti a 12 let křídlení si potkala mnoho lidí a podpořila desítky organizací, ale najednou přijde Linda. Proč právě tento projekt něco změnil?
2: Linda je holčička, která má vzácné genetické onemocnění a už když jsem se s ní setkala, tak to setkání bylo velmi vzácné s ní, s jejími rodiči, ale také s firmou, která tento příběh přinesla. Ta firma se jmenuje Clinitex a to je na tom právě to zajímavé. Já když jsem mluvila o křídlení jako platformě, tak tady se stala veliká změna za těch 13 let nebo 12 let, které vlastně máme za sebou. Tady se na tu platformu obrátila komerční firma a přinesla tento příběh, který je z jejího prostředí, který se je hluboce dotkla, obrátila se na nás, abychom do této kampaně a podpory tohle projektu rodiny šli společně.
3: Abychom to vysvětlili, tak kolik se tedy podařilo vybrat nebo jakým způsobem ta spolupráce probíhala?
2: My jsme udělali to, co vždycky, ale měli jsme veliké štěstí, že se tam objevil skutečně tento partner, který veškerou kampaň, která je pro nás běžná, zakomponoval do své společenské odpovědnosti a oslovil veškeré své klienty, dodavatele a celou svoji komunitu, kulturu firemní. No a pak ten výsledek vypadal úplně jinde a podařilo se nám pro Lindu vybrat přes 600 tisíc korun. Takže ta síla skutečně spočívá v tom partnerství.
1: 600 tisíc korun pro Lindu, jak byla tady ta pomoc využita?
2: Linda potřebuje denně chodit na terapie, ale potřeba také speciální vozík, předělat své auto, takže ta pomoc byla velmi praktická. Co na tom bylo ještě zajímavé, že nás to vedlo společně v tom týmu k veliké kreativitě. My jsme zapojili umělkyni, která vlastně má takové duševní onemocnění, je to malířka, ona namalovala nádherný obraz, pak vznikly trička a mezi náma ty trička ještě máme.
3: Rozumím, vím, kam míříš. Lucko, ale vysvětli, proč třeba právě ta Linda byl takový přelom, protože ty už jsi v tom dlouho, tady v této oblasti, v tomto biznisu, pokud bych to takhle nazval, ale ta Linda a ta komerční firma, to bylo úplně něco jiného.
2: Ano, najednou jsem si já, ale i lidé okolo uvědomili, že to není o tom, jestli pomoc potřebuje neziskovka, ziskovka, rodina nebo jednotlivec, ale že bychom to už neměli rozlišovat, že velmi důležité je, aby lidé měli ochotu svou vlastní energii něco udělat. A ono potom to proměňuje všechny.
1: Zároveň mě zaujalo, že ty si říkala, že možná poprvé se nám ozvala firma jako komerční subjekt. Bylo to opravdu zlom v tom celém vašem projektu a snažení, že od té doby se třeba hlásí více firem, které chtějí a potřebují někomu pomoct?
2: Bylo to jinak. Dříve jsme samozřejmě s firmami a s řadou partnerů firem spolupracovali. Uvedla bych třeba dopravní podnik města Ostravy a na naši tyrkizovou sbírku, která probíhala 8 let. Ale toto bylo jinak. Tady jsme, ta změna nastala uvnitř. My jsme přestali rozlišovat, jestli to spojení odkud přichází, ale začali jsme se dívat na to, proč ten projekt a co ten projekt vlastně způsobí.
3: Ten jeden příběh změnil pohled na pomoc a tím se změnila i budoucnost křídlení.
1: No, jak bude vypadat 13. sezóna a proč dnes už nehledají jenom projekty, ale hlavně nositele změny, to uslyšíte na chvíli kde jinde, než na Sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Lucie Exnerová je s námi ve studiu, bavíme se o křídlení, o budoucnosti křídlení, o dobročinném projektu, který jsme už probírali, ale tak to trošku zní, že měníte pravidla, Lucko, v křídlení, když jsme tak poslouchali tvoje odpovědi?
2: A ne, pravidla neměníme, je to nějaké přirozené vyústění a taky vývoj, když člověk něco dělá 12 let, tak si začne klást otázky, jak už jsem říkala, Linda to změnila. Takže pro nás jenom jsme si uvědomili, že chceme podporovat projekty a lidi, které přinášejí změnu. Protože pokud se změní člověk, tak tu změnu nese sebou. To je velmi důležité.
3: A co to tedy je, ať jsme zase opět konkrétní, jaké projekty v tvém podání přinášejí změnu společnosti?
2: No, to je dobrá otázka a myslím si, že to je předmětem toho 13. ročníku křídlení. My jsme nejprve projekty vybírali podle nějakých kritérií, teď je chceme prohnat takovým akcelerátorem, chceme se s nimi hlouběji seznámit, poznat lidi, kteří za nimi stojí, abychom skutečně věděli, kam ten projekt můžeme dovést a chceme jít do hloubky, chceme měnit je společně a chceme hledat partnerství, to je velice důležité, aby ta energie byla maximálně využita. Protože za křídlením stojí spousta dobrovolníků, spousta úžasných lidí a já si velmi vážím jejich energie a jejich práce, takže je třeba s ní dobře hospodařit.
3: A to jsme tady neřekli, kolik lidí stojí vůbec za projektem křídlení?
2: To jsou opravdu stovky lidí. Stovky. Stovky je to platforma, je to síť lidí a vztahů, síť, která proměňuje, nese. Bez partnerství a dobrovolníků by vůbec tahle ta aktivita nebyla možná. Takže já stojím ve středu toho dění, to je pravda, že se to tvoří okolo mě, ty kruhy víry. Ale je to opravdu komunitní záležitost.
1: No a když pořád někdo slyší křídlení, kde já jsem to viděl a teď si nevybaví na první dobrou, kde bylo křídlení, tak pojďme se teď dostat do Dolních Vítkovic, do Gongu, protože tam probíhalo několik ročníků před covidem, obrovských ročníků. Kolik tam bylo lidí tehdy?
2: No, v tom největším ročníku, myslím v roce, no už ani nevím ve kterém, tam bylo skutečně 3000 lidí a my jsme ten gong naplnili a to byla taky veliká zkušenost, takže vyzkoušeli jsme si od začátku a malého projektu, který vznikl jako rodiny, až po obrovskou akci a nyní tahle akce našla už třetím rokem útočiště na Vysoké škole Báňské, na akademické půdě. Vysoká škola Báňská tím plní takovou společenskou povinnost, taky takový pilíř nám nabízí, takže možná srdečné pozvání 28.11. se uskuteční 21. ročník adventu plného křídlení a já doufám, Radku, že tam budeš, Jirko.
3: No, já jsem si to právě zapisal do své paměti 28.11. na Vysoké škole Báňské.
2: Už tam lítáš s námi, děkuju.
1: A když tam teda někdo přijde, co si pod tím má představit? Tam je nějaký program, jsou tam samozřejmě i ty neziskovky, které se zapojují do programu taky?
2: Ano, je to obrovský dobročinný jarmark, na pódiu vystupují klienti neziskových organizací, ale je to i sebezdrojující akce, ve které se inspirujeme, potkáváme, podporujeme navzájem, takže to se nedá popsat slovy, tohle opravdu musíte zažít.
3: Což je krásné, to člověk musí zažít. Já, když tě tak poslouchám, jsem říkal, 3000 lidí, to už je jako jedna z největších takových jako komerčních nebo ne biznisových, ale možná konferenčních akcí, která se tady vůbec koná. To organizujete sami?
2: Je to tým, který to organizuje, ale je z velké části tvořen dobrovolníky a pravdou je, že se zřejmě jedná o největší festival vlastně takové filantropie, dobročinnosti v celé České republice. Nevím o tom, že by něco podobného kde v České republice existovalo.
3: Když se ohlídneš za těma 12 nebo 13 sezónama, které máte za sebou v křídlení, tak jaký příběh tě možná jako nejvíce chytil za srdce a pamatuješ si na něj do dneska? Jeden už jsme zmiňovali, ale nebude to určitě jen jeden.
2: Já vás asi teď překvapím. Možná, že nejvíce za srdce mě chytil můj vlastní příběh a moje vlastní proměna, která je s tímto projektem a skřídlením spojená. Myslím, že Radek o tom něco ví a byl u toho taky z velké části a děkuju, Radku, že u toho si velmi často se mnou, vždycky, když potřebuji na to pódium doprovodit anebo je někde zapotřeby moderátora a člověka, o kterého je možné se opřít. Ale ten projekt je prostě proměnil především mě.
1: Ono to asi všechno pramení od toho člověka samotného, aby to mohl přenášet potom na ostatní, aby tam ta atmosféra byla, jaká tam má být. Že to neděláš za účelem zisku, aby si vydělala spoustu peněz. Jsi bohatá tím, že tohle to děláš, že to chceš dělat a má to i smysl pro tebe, pro sebe samotnou. Tak Lucko, děkujeme za povídání o křídlení, o nadačním fondu, o věcech, které s tím souvisí a o tom, že pomáhat je vlastně normální.
2: Je to běžné. Úplně normální.
1: Úplně normální.
2: Já vám taky děkuju, že jste se mnou sdíleli moji srdcovku.
3: My děkujeme za sdílení příběhu a já bych jenom doplnil 28.11. akce křídlení na Vysoké škole báňské. Neměli byste u toho chybět.
1: Děkujeme, sejdeme se na Freši, končí a těšíme se příště. Ahoj Lucko.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Sejdeme se na Freši.
4: No, super.
0: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy.
10: Je, tam je dinosauří mláďácko.
11: Mimino Stegosaura.
12: On chodí.
13: On je živý.
10: Hoši, velké řeště s prulískami.
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
15: A dívejte, tam je ten velký.
16: Ten má krk až do nebe.
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
17: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
18: Oslavit výročí svatby stylově?
19: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
20: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
21: Moje auto mě reprezentuje.
22: Automička IMO.
21: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
22: Automička IMO.
21: Perfektně umyté auto od 109 korun.
22: Automička IMO.
21: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
22: Automička IMO.
21: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Fresh Rádio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Krásné odpoledne, pondělní přesně řečeno 27. července, anebo taky může být nedělní odpoledne něco po 15. hodině, protože to znamená, že posloucháte reprízu našeho pravidelného pondělního pořadu Extáze Music Chart. No a já dneska tady od mikrofonu vítám zase svého takového netradičního kolegu, který tady ale vždycky zaskakuje, když Ondra Turda někde cestuje nebo má třeba dovolenou jako teď, a vítám tady Patrika alias DJ Hlavkuse. Ahoj.
1: Ahoj. Zdravím všechny, doufám, že pondělí zvládáte nějak v pohodě.
0: No tak my už jsme to tady kolikrát nakousli, že pro spoustu lidí je pondělí, pokud teda ho zahajují jim pracovní týden, vždycky trošku jakoby nepříjemný. No.
1: Jako je, ale zase, když už si řeknete, že ho máte za sebou, tak už je to taková úleva první, takže snad to uběhne rychle zase.
0: Tak a proto jsme tady my, kteří vždycky tady s Ondrou Turdou teda pouštíme těch 20 nejrotovanějších singlů za uplynulý týden, aspoň vidíme, jak to teda běželo minulý týden, no a obvykle přidáme vždycky nějaké ty 3 novinky, které jsme zařadili právě v neděli, tudíž už od včerejška běží v éteru. Aby si lidi udělali tak jakoby trošku lepší den. Ale pondělí je už na konci, pokud nemáte odpolední, my jdeme rovnou na to. Mám tady připravenou 20 pro tento týden, tam je rumunská zpěvačka Minelli, která vlastně prorazila tu před pár lety, to už asi nějaký ten pátek bude, se singlem Rampam Tampam, nebo tak nějak.
1: Ten si pamatuju a pak jsem od ní popravdě nic dalšího neslyšel, takže jsem zvědavý.
0: Tak, myslím, že tam ještě zazněl nějaký ten jeden single, který se ovšem vůbec nechytil oproti tomu zmiňovanému, a proto tady máme novinku, která by měla být pop dancová, což je dneska takový jako standard, pokud nejste přímo v klubovém jakoby dění. Jdeme na ní.
2: Místo 20.

0: Patriku, prosím tě, mám tě oslovovat Patriku, anebo radši Hlavku si?
1: Můžeš klidně, Patriku, jo.
0: Podle mě Hlavku si jakoby DJ, to znamená ta klubová jakoby strana, když se otočí zleva. Mm-hmm. A Patrik si takhle zprava, když se jako, jak se tomu říká? Když
1: teď jsem v civilu tady.
0: Když jsi v civilu, takhle jako oficiálně jako moderátor, speaker. Tady minule full option, neznělo to rumunsky úplně.
1: No, znělo to spíš latinsko-americky, takový reggaeton, ale jako... Nečekal jsem to a bylo to celkem příjemné naposled.
0: No, ten reggaeton nebo afrohouse nebo jak dneska a celkově to Latinoamerika, ta španělština jako teď hodně se ozývá ve veškeré muzice, co tak jakoby nějak vnímám. Tak,
1: je to tak, on vlastně Bad Bunny je jeden z nejposlouchanějších interpretů na světě, takže myslím si, že to hodně lidí
0: až tak, jo.
1: Inspiruje.
0: Já jsem ho prakticky vůbec, musím se přiznat, a teď mě možná někdo jako by měl zbičovat, ale já jsem ho až do toho Super Bowlu. Ano, do toho známého vystoupení, který jakoby nějak zbuzoval trošku takové různé emoce z různých táborů, prakticky vůbec neznal.
1: Já jsem ho teda znal, ale musím říct, že potom jsem ho taky začal poslouchat trošku více a musím doporučit, jako jeho poslední album je hodně povedené, takové trošku i na tenhle žánr experimentální, takže určitě...
0: Dobře, můžu prozradit, Pikošku, že já jsem dneska jednou, já už nějaký pátek tady jezdím do rádia, vlastně ve fabriku v Ostravě a dneska jsem využil MAD, jelikož jsem byl zbaven automobilu, i když ho mám jako jasně na pondělí většinou rezervované, tak to nevyšlo a já jsem využil teda nějakou tu autobus za tramvajku, no a to je ale dobrá příležitost si vždycky poslechnout nějaké album, protože je to mnohem více soustředíš než v tom autě, tak možná zpátky zkusím toho.
1: Jo, určitě doporučuji. Myslím, že ti to tak vyjde akorát. Na cestu.
0: Jdu na 19, kde máme dneska připraveného Kaiga, což je norský DJ, tuším jeden takových největších tam jakoby velikánů DJingu a to dance music. No a tady je zajímavé spojení s americkým Danem Timinským.
1: Což jsem se dozvěděl od tebe v jednom z předchozích vysílání, že je zpěvák, kterého znáte z Hey Brother od Avicii.
0: Ano, single z roku 2013 a legendární od Avicii song Hey Brother, tak právě ten takový ten, on už je takový jakoby Dan Timinský, už je vlastně muž určitě přes 60 let a to právě tehdy už znělo tak jako, že to byly nějaký jako pořádný jako... A on je takový country zpěvák, ale tady prostě udělal výjimku, i když ten nádech to má a společně s Kaigem udělali single, který se jmenuje Heaven on Your Mind. A my ho pouštíme tady Ecstasy Music Chat.
2: Místo 19.

0: Stasi Music Chart a taky David Dale za mikrofonem a tady pomoc, jak se říká, na mikrofonu Patrik alias DJ Hlavkus a my máme 18 za sebou, a teda promiň, 19 za sebou, 18 máme před sebou, ale tady jsem chtěl možná dodat to, že to je hodně ovlivněný song Hey Brother.
1: Je to jako skoro až, jako že možná mu Avicii přenechal ten projekt.
0: Myslíš?
1: A že on tam jenom nahrál nový text, ne, ale to zase asi ne.
0: Jako má to už nějakou dobu, je to 13 let zpátky, co tenhle sing vlastně spatřil světlo. A já si myslím, že Kygo ho měl tak naposlouchaný a vlastně pozval si toho Dana Timinského a jak tu skladbu tvořili, tak ono to zase skoro vzniklo Hey Brother, protože to frázování toho zpěváka velmi podobné, ty nástroje, vlastně country nádech, řekl bych, velmi velká inspirace. Za to 18 by měla být plně autorská, tam je tak Američanka, která se říká Bibi Rexha, single One Day, a to je taky jeden ze singlů z nového alba, které jsem už teda poslechl si, a musím říct, že tam bylo hodně featuringu. Jako.
1: A mě by zajímalo, protože já jsem se k tomu nějak moc nedostal, Bibi Rexha měla právě v minulosti strašně hodně tracků, které prostě vysamplovaly nějakou známou melodii, tak jestli to na tom albu je nějak silně zastoupené, nebo moc?
0: Hele, musím přiznat, že jsem ho teda sjel jenom jednou, samozřejmě nebyl jsem úplně plně soustředěn na tuhle tu desku, ale myslím si, že je to nový, že tam není tolik známých věcí, až teda na tu samozřejmě předělávku, tam je i od Faithless, tuším, tak to samozřejmě ano, ale zrovna tady ta, která nás čeká na 18. místě, si docela troufnu říct, že je autorská, ale víš, jak je to dneska těžké jako nenajít v tom žádný nový tón. My si ji dáme a řekněte sami, jestli tam v tom něco slyšíte.

0: No tak na BB Rexu až taková balada taneční, mm-hmm. No, jakoby ona má samozřejmě díky těm spoluprácím vždycky většinou takové taneční věci, tuším, že i v parádě už jsme měli a předpokládám, že se i vrátí single Set, jestli to říkám správně, s Davidem Guettou, mm-hmm. Tak ten je takový zajímavý, teď aktuálně taneční, tohle je taková poslechovečka. Já jdu ale už na 17, protože tam je taky zajímavá, jakoby tuším, že Australsko a teď nevím, jestli je to...
1: Oba jsou z Austrálie.
0: Oba jsou z Austrálie, no tak to je prakticky jako národní australská
1: ano.
0: Kapela, dalo by si říct.
1: Je to tak, je tam, je to Fisher a Tones and I a já jsem doufal, že Tones and I už v životě neuslyším, protože je to autorkou nejhoršího, pro mě nejhoršího songu na světě, Dance Monkey, který absolutně jakože... Vyloženě mi s tím vstávají chlupy na zádech.
0: Nekecej, ale to je právě vlastně jeden z těch, díky kterým se aspoň České republice určitě dostala do toho povědomí. Mm-hmm.
1: Je to, je to myslím, a, že i na celém světě, no.
0: Jako bylo to, letělo to na YouTube, na internetu pod každým videem, tančilo se na to nějak speciálně, že jo, videoklip. No. Jako někdy ten, někdy je opravdu možná až tak na škodu, když ten první single takhle vyletí. Pak se ti nedaří dohnat ty další. Ale za mě single, který se jmenuje Favor, což by měla být laskavost, se celkem povedl a asi takový jako standardní australský track.
1: Jo, já jsem ho slyšel, za mě zní taky fajn a jako proti Dance Monkey, tak už jako rovnou jsem věděl, horší to by nemůže.
0: Tak takže... on tam asi taky měl nějakou práci na tom ten Fisher, tak je to a... asi takové, jako je to tak. Je.
2: Místo 17. He said, tell me a story.

0: No tak, Patriku, za mě dobrý.
1: Za mě taky, jako tam...
0: To a nebo možná výborný, protože dobrý je za 3, podle školní docházky.
1: Já bych tomu dal tak...
0: 89,8%.
1: Já bych dal tak 78,4%.
0: Ano, protože ty jsi na rychlejší rytmy, ale když to bude v nějakém dobrém remixu, co?
1: Jo, ale ono, poslouchal si to příjemně a hlavně Tones and I tam zní překvapivě dobře, takže za mě je to jako pojedený track.
0: Ano, na za tebe není taková ubékaná, jako v tom, jak to bylo, Dance Monkey, že jo?
1: Jo, je to, je to jako, že...
0: Je to dobrý, já jsem si to poznačil a mám to zařazeno, ať si to teda zařadím do tanečního playlistu a něco s tím vyrobím. 16, prosím tě, to je teď interpret, na kterou jsem se minulý měsíc minimálně jako hodně zaměřil, poslechl jsem si už snad všechny sety, které jsem na YouTube našel. Je to přece jenom DJ, který se asi více, i když asi to není pravda, ale je takový vhodnější na začátek party, kdy zapadá sluníčko, protože on je takovým jakoby představitelem toho afrohausu a takové pohodičky a taky to hodně prokládá s tím jihoamerickým španělskými hity, které má dobře udělaný nebo dobře předělaný. No, je to Hugel.
1: Ano, a ten má posteď hodně úspěch ještě s druhým trackem, který nevím.
0: On má tři, on ještě Moving to the Sun, to je samozřejmě asi teď děkuji nejvíc, ale s Davidem Guettou teď mají i poslední novinku Shine a ten taky se jako docela povedl. Ale tak. My tady máme společně se zpěvačkou Ultra Naté, se to prý má správně vyslovovat, nevím, jestli je to jako odkud ona přesně, ona bude někde tam z Afriky. A samozřejmě Single Free, který oni teď jakoby dali nějak znovu, ne? Jakoby.
1: Jo, to je hodně starý track, tak z 90. Hodně
0: starý track, ale on je původem, ne? Od Ultra.
1: Ano.
0: Takže se jenom přidal ten Hugel a dal tomu ten sound roku 2000, tak nevím, asi 26, nebo už to bylo 25. No, dejme tomu.
1: Prostě moderní.
0: Tady někde moderní, posledního roku a my ho máme dneska na místě 16.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Místo 15.

0: 16. místo a tady jenom skladba, která vlastně není nijak předělaná, ale vlastně objevila se teď v roce 2026 zpátky. Ten originál je totiž z roku 2010 a tam se snad tolik nehrála jako letos.
1: Je to pravda, hodně, pro hodně lidí to asi bude nový track. Samozřejmě je to díky TikToku, díky takovému tomu trendu. Takový track, při kterém se zamyslíte nad něčím příjemným.
0: Přesně tak. My už jsme samozřejmě s Ondrou tady podle mě tak 10krát probírali, jak se to vlastně vyneslo zpátky do roku 2026. Tak už to dneska opusme a pojďme na 14, kde je vlastně teď jedna ze současných, podle mě nejpopulárnějších zpěvaček pop music a taky vlastně kdysi podle mě country music.
1: Začínala na country a za mě, jako mě třeba tady tenhle track připadá fajn, ale...
0: A navíc, navíc je teď i čerstvě vdaná, jako asi měsíc, nevím, jestli jsi jako postřehl, pokud si na ní brousil zuby, tak to už je pozdě.
1: Já myslím, že jako zrovna jí jako vynechám, ale
0: já bych jako nebyl proti, že jo. Tam bych asi dostal pěkné to, jak se tomu říká.
1: A zase jako
0: kapesné.
1: No, to je zase pravda, jako tak jsem nad tím přemýšlel. A hlavně můžeš letět, ona létá všude, soukromým tryskáčem bys tady letěl, nemusel bys jezdit MHD, by tě.
0: Dobře, ale to není, jo, ale to zase není úplně jakoby, když se řeší všechny teď jako daně, tak to není úplně easy.
1: Jako jasně, ale tak když si Taylor Swift, tak to občividně můžeš dělat.
0: Možná, že už konečně vzniknou, jako já myslím, že teda nevzniknou, ale ty elektrické letadla taky by měly už pomaličku, že? A ty elektrické tankery, ty velké lodě, které jako potřebují nesmysl, tak uvidíme. Každopádně máme zpět single, který se jmenuje Applied, což by měl být nějaký ten kámen, který je uměle vyroben, co jsem si tehdy zjišťoval. Jdeme na to.

0: No tak samozřejmě obrovský popový hit, který už nás tady provází nějakou tu dobu a my jdeme na šťastnou třináctku.
1: A tam je jeden z mých nejoblíbenějších tracků letošního roku, takže to jsem rád, že se pořád drží.
0: To jsou tuším nizozemský jako dva kluci, nebo je to duo z Nizozemska a zjistil jsem si, že 54 Ultra je americký zpěvák. A s příjmením se jmenuje Rodriguez. To je Američan, co?
1: Výborně.
0: Z New Jersey.
1: Jo. No. A je tam track Talk to You a my jsme ho hráli z Disco Rapido i na Beats for Love, takže on zní dobře i na 140 BPM, musím potvrdit. Takže...
0: A to jako nějaký oficiální remix, nebo jste to tak jakoby nebo vám vyšel potenciometr, jako že jste to vytáhli trošku?
1: Ne, oficiální, našli jsme na Soundcloudu od nějakého týpka, co tomu trošku přidal grády.
0: A vy jste mu to ještě přidali.
1: A ještě jsme tomu trošku přidali na
0: výtah. To si dokážu docela představit, my si to tady dáme tak jakoby trošku klidnějc a dneska jedeme tady v Ecstasy Music Charts.

0: No tak panečku, to muselo znít v tom vašem tempíčku, protože už to bylo jakoby velmi svížné a velmi příjemné. Opravdu single, který je veselý, takový letní, přímo do dnešního počasí, které se zatím teda vylepšuje, tady aspoň v Ostravě, pokud samozřejmě posloucháte někde jinde, tak nevíme, jak tam máte, my doufáme, že pěkně, letně, nijak moc horko, nijak moc deštivo, prostě tak, jak to má být, jak to máte rádi. Jdeme dál na 12, tam máme single, který se jmenuje Beat One. A má ho na svědomí Adam Port společně s, jak se to čtí?
1: S.G. Lewis
0: a taky, já teď úplně neumím německy, ale je to malá muzika.
1: Ano, no a vlastně to je jakoby Adam Port jako součástí Kine Music,
0: takže jo, tak
1: tam jakoby tak přidané. Takže se jim to počítalo na Spotify.
0: Jo, takže se přidal ještě, takže Adam Port je i zároveň, vidíte, my se tady ještě jakoby, protože s Patrikem dneska tady teda Dale a DJ Hlavkus aka Patrik, se dozvíte i věci, které úplně vždycky s Ondrou nevíme, i když pozor, Ondra toho ví taky strašně hodně. My jdeme teda na tuhletu věcičku, která se jmenuje Be The One.

0: No tak já myslím, že SG Lewis to celkem oživil, ale jinak to Kanye Music je takové jakoby temnější, tak jako na večer.
1: No, jako spíš jakože vyloženě
0: nebo
1: před
0: spaním. Nebo na ráno jako potom. No.
1: Ale nevím, jako když si to pustíte ráno, tak ještě znovu usnete, to si nemyslím, že ideálně.
0: Takže tady by to teda chtělo nějakou ještě verzi trošku rychlejší a bylo by to okej. Ale jako za mě dobrý song, jako, který jako může...
1: SG Lewis zní tam dobře a líbil se mi ten bassline na konci, kdyby ten tam více byl výrazný, tak by to bylo lepší na mě.
0: Tak pro dnešek 12. My jdeme na 11. a tam je single Potential, tak i ten song má pravděpodobně potenciál, protože už je tady po XT u nás v hitparádě a má ho na svědomí Somber. Jdeme na něj, ať to pěkně pocípá.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
10: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: No, super.
10: Co no, super?
11: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
12: Extáze Music Chart.

0: Music Chart. Je tady pondělí, je tady druhá hodinka, něco po 18. hodině, pokud posloucháte pondělí tedy, pokud v repríze, tak už se tady přesunula 16. hodina, to znamená, že přidáváme novinky. První novinka, která se nasadila do vysílání, a to byly Cheese and Status společně s, a teď já tady čtu Jan Hus asi, ne? Co to je?
1: Je to Jay Hus. Já jsem si taky myslel, ale čte se to Jay Hus.
0: Jay Hus, ok. A taky ten velmi známý takový dramerský černošský hlas a Irach.
1: Ano, ano, a track se jmenuje Disgruntled a...
0: Ježiš, to ani nevím, co to znamená.
1: To znamená, když se tváříš znechuceně z něčeho.
0: Takže... No, tak to znám, ale nezvěděl jsem to v angličtině. A to můžu frajeřit teď.
1: Ale jako, tohle no. Tracku se tak netvářím, protože ten zní hodně dobře.
0: Ok, tak aby jsme to nějak skočírovali a ta hitparáda nám dneska i jako úspěšně skončila, jakoby v mezích našich určených hodin vymezených. Tak jdeme na druhou novinku, kterou jsme tady taky jako společně vybrali a necháme ji ještě v tomhletom stylu drum and bassu. A tam je prosím tě KTB společně s Jax Jones.
1: Je to KTB. A musím, ona se poslední dobu, ona se objevila na tracku od Subfocuse.
0: Ona je dramerka?
1: Ona je zpěvačka, předtím měla, já si pamatuju, tak z roku 2009, měla prostě dubstepový track, potom ano? Nějaký takový víc R&B, takže ona jako zpívá všechno možné.
0: Takže vlastně zpěvačka a ten Jack Jones by měl víc za úkol udělat ten drum and bassový track.
1: Ten dělá podle mě všechny žánry, co mu přijdou pod ruku.
0: Ok, takže... jmenuje se Last Day of Summer.
2: Extázem Music Chart, novinka.

0: No tak druhá dramová novinka odezněla KTV společně Jack Jones Last Day of Summer. A my tady máme třetí připravenou a teď už jako jdeme zase do těch rovných beatů. No a takový zajímavý track, zajímavé spojení. Oliver Heldon společně s Cryden a taky The Young Punks. Mm-hmm. Single a teď ajo, nebo tak nějak? Mm-hmm.
1: Asi ano, je, ono to souvisí s tím předchozím trackem Last Day of Summer. Ne, já jsem to se vyredukoval. Last Day of Summer, že končí léto a teď tam máma AEO, že se děti vrátí do školy, takže to na sebe navazuje.
0: Jo, takhle, no, ono to pravděpodobně, já jsem to teď jako nestihl úplně dořešit, co to znamená, ale pravděpodobně je to asi pět slov nějakých, že jo?
1: Asi ano a...
0: A jinak jsme našli tady tahák vyrytý nějakým naším kolegou, který tady moderuje přes den. Má to tady, doufám, no, že se nebude nikdo, kdo platil ten stůl z lobby, má to tady vyrytý do stolu, aby nezapomněl říct, že je to nějaká předělávka, je to tak?
1: Ano, z 80. let. A ono to hodně 80-kově i zní a je to celkem fajn, mám rád, když něco má takový ten groove, protože ano, dneska...
0: Je tady doslova napsaná ta poznámka, abyste věděli, tak Freeze z roku 1983 EO, šlape good a chytlavé, klasika. A tak, abyste věděli.
1: Podle toho, co jsem slyšel, ten popis docela sedí.
0: My si to dáme a uvidíme sami, jestli se to třeba zřiští týden zase tady vrátí, nebo nevrátí, ono vlastně nastoupí to do pravé dvacítky, protože tohle je zatím pořád ještě novinka.

0: No a my letíme do zase druhé desítky, alias desáté místo před námi, taky mimo to zdravíme do Náchoda, kde jsme se dozvěděli, že mimo jiné jdeme slyšet i vzduchem díky vlastně technologii DAB+, takže tam zdravíme, doufám, že taky pěkné počasíčko, no, a děkujeme za pochvalu prý skvělé úžasné taneční muziky, která se jen tak jako neomrzí, no. Hele, desítka Two Colors společně s Andres Way, Heart to Heart. A tuším, že to jsou kluci z Německa, kteří mají tenhle ten single jakoby vlastně novinku.
1: A ještě jsem ho neslyšel, tak jsem zvědavý, jak to bude znít.
0: Tak víš co, Patriku? Já ti ho teď pustím.
1: Výborně.
0: Dávej pozor.
2: Místo desáté.

0: Patriku, já přesně vím, co by do tohohle tracku šlo namíchat.
1: Je to Sandstorm.
0: Sandstorm od Dead Juda, protože ten začátek byl takový opravdu, možná pár tónů z toho i zaznělo. Mám takový pocit.
1: Oni si určitě spočítali přesně, kolik můžou použít bez toho, aby to bylo napadnutelné, a přesně tam to stopli a zbytek udělali nějak jinak.
0: Ano, tam jakoby nějací odborníci by přesně prozradili, tam je dovolený nějaký tón, ale pak už je to kopie. A tady se mi to opravdu zdálo, že jak jsem to zaslechl, že je to opravdu velmi, velmi silně jakoby ovlivněno tímhletím, jak se tomu říká, no, tou melodii asi, no,
1: asi nápěvkem.
0: Pojďme dál do hitparády, máme tady devítku, tam je znovu norský DJ Kygo, tentokrát se singlem Take Me Back, na kterým pravděpodobně teda není uvedeno, ani teď nevím, jestli, ale asi bude zpívaný, ne? No, uvidíme, teď si nejsem úplně jistý, ale už jsem ho určitě zaslechl, my ho máme na devítce a pouštíme ho právě teď vám.
2: Místo deváté.

0: O, tak tady přesně takový podpis od Kaigat, kde pamatuju na ty jeho první song jako Firestone a ten jeho klavírek, hodně taky z té doby pořád stejný zvuk, oni asi ti producenti pořád v sobě mají zakotvenou nějakou ten poznávací znak a tady se to zase objevilo. Take Me Back, Kaigo, nový single a nějaký zpěvák tam byl, protože víme, že to Kaigo nespíval.
1: Ano, ano, on je na Spotify je uvedený.
0: No, tak nám to prozrad.
1: Řeknu, jak se jmenuje.
0: No, řekni.
1: Jmenuje se Max McNown, to prostě tak čte. Takže ten to zpíval.
0: A to je zajímavé, že třeba není uvedený jakoby, jo?
1: Já možná ho tam přidá v době, kdy to bylo zařazeno do vysílání, tak tam nebyl uvedený a pak ho přidali zpět.
0: Přidáme. My se na to koukneme, uvidíme, třeba příště už bude i playlistu uveden. No a osmička před námi a tam je velký pán, velký muzikant, který teď byl 14 dnů zpátky tady v Ostravě. Ty jsi byl, slyšel?
1: Nebyl jsem, jako já.
0: Jako, že jsi nebyl ani na Kolorsek?
1: Nebyl jsem ani na Kolorsek.
0: Tak to jako já. No.
1: Ale viděl jsem jeho vystoupení z Coachelly, kde zpíval A Thousand Miles s Vanessou Carlton a to bylo hodně dobré. A říkal jsem si, bylo by fajn, kdyby přivedl i tady, ale to se asi nestalo.
0: Jo, a já teď nejsem úplně připraven, ale vím, že jsem teď zaslechl, že bude mít velký koncert v Praze. Mm-hmm. Jenom teď nevím, jestli to je ještě letos, anebo to bude až příští rok.
1: Já bych typoval, jestli to oznámil teď, že to bude spíš až
0: myslíš příští rok? Počkej, já zkusím napsat. Vím, že to bude O2 a vím, že to myslím bylo září, ale teď mi úplně vypadlo, jestli on to stihne ještě udělat teď. Počkej, teď nám tady podkres ještě dáme, ať tam neslyšíme.
1: Je to 2027 v březnu.
0: Takže březen, takže jsem to spletl úplně, nebylo to ani září. No vidíte to, to někdy se prostě do té paměti nevrije, ani žádná fotopaměť, protože vidím ten plakát, ale ten datum jsem si zapomněl špatně. Takže příští rok březen, no tak to je za půl roku skoro. Když minem prázdniny, tak už potom za půl roku.
1: Jo, takže.
0: No, no a velký single u nás v hitparádě Mr. Know It All a není co komentovat.

0: zkrátka tedy jsem za jeho pohodičkový, nevím ani co to je zase, pop, prostě pop music, no popular, netřeba už dál komentovat. Super věc, a my jdeme na sedmičku, to je pro mě spoustu lidí, jak si říkáš, časné číslo. I já si přiznám, že ho často, když si jednou za rok podám sportku, tak tam vždycky nějakou sedmičku, anebo minimálně nějakou kombinaci čísla ze sedmičkou, jako dávám a čekám na, na tu výhru a zatím se to nepodařilo. Takže otázku, jestli šťastné je. Prosím tě, Rehab společně s Orem, nebo Oremem, asi abych to vyskoňoval do češtiny, mají takový aktuální single, který se nazval All I Am. Všechno já jsem. To bych možná i někdy v práci sebe trošku jako... jak se tomu říká, přivlastnil si to, jakože však All I Am tam někdy.
1: Jo, že řekl, je to moje a...
0: Ne, jakože to je moje ta práce, no. Ale možná jsem to blbě řekl, že tam jakoby všecko musím jako vyřešit, víš, jako.
1: Takže myslíš si, že tohle jeho životní výpověď bude v ní podobě, možná to, ano.
0: Ano, čtu o tom, že by to mělo být melodický dance pop single, který má silný refrém. Takže my ho máme dneska tady v Extázi Music Chart.
2: Místo sedmé!

0: Dneska se nám ta extáze tak trošku začíná jakoby, jak se tomu říká, propadat do takové taneční sféry. Tohle byl takový už jakoby až lehce temnější song, ale za mě dobrý, za mě.
1: Mi se taky líbilo na to, že já nejsem úplně fanoušek Rehaba, tak tohle bylo fajn. A byly tam pěkné takové ty indické píšťaly, nebo co to je, to bych tam klidně dal výraznější.
0: No to byly ty píšťaly, kterým oni tam jakoby tam, nebo jak se tomu říká, vlastně ovládají ty kobry, že? Ty hady, podle mě, no. Tak pozor, když to budete někde tam třeba pouštět, nepostaví hadi.
1: Pokud chodíte na černou louku na výstavu fauny, tak tam to nepouštějte.
0: To nepouštějte, mohlo by to dopadnout třeba špatně, ale každopádně my teď máme takový pondělí, řekl bych, velmi pozitivní song, nebo jméno songu se jmenuje Víkend, což pondělí jako vždycky bodné a má ho na svědomí zpěvák Khalid a taky italský elektronický projekt Meduza, který já obvykle velmi rád poslouchám.
1: A Khalida jsem strašně dlouho neslyšel a mám rád jeho hlas, takže se těším, jak to bude znít.
0: Tak jo, my ho teď nabízíme vám všem, kteří posloucháte Fresh Radio.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: My už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Místo páté!

0: Načali jsme poslední čtvrtku naší Ecstasy Music Chart. Máme tady něco málo po půl sedmé večer v pondělí. Za náma je skladba, která měla, jak se říká, tu pátou to ještě není bramborová, ale je to takové ta rozšířené podium.
1: Květáková.
0: Květáková. Tak Hlavko říká, že to je květáková. Prosím tě, Francis Mercier, tak to bude pravděpodobně podle jména něco z Francie. A je to producent, který prý je známý Afrohousem a world music. No a společně s ním jsme tam mohli asi zaslechnout Wyclef Jeana.
1: Jean, Wyclef Jean se to čte.
0: Jean? Tak promiň, tak Jean. Tak Jean, tak to je taky, ne?
1: Jo,
0: nebo Belgičan.
1: Asi jo, ale mají francouzské předky.
0: A teď nevím, jak to přečíst,
1: myslím,
0: to zase nějaký...
1: Kálou, nebo jak tak.
0: No, já jsem vždycky říkal, že by k tomu měly být v závorkách ta výslovnost jako vždycky dopsána. Take Me Home, single, který dozněl na pátém místě, klasika, pěkný, pomalý rytmus.
1: Ale na čtvrtém teďka bude konečně tempo, na které jsem čekal celé 2 hodiny.
0: Jo?
1: Protože trošku to tam přitneme.
0: No ale já vidím, že původní interpret, který tady je napsaný, je vlastně z roku, nebo ten single, když řeknu Turn the Tide, tak podle mě už všichni ví, 2000 rok.
1: Je to od Silver, klasika, a předělali Pat B, což je takový hardstyleový producent, celkem legendární.
0: Tak to si
1: A kromě toho je tam i Dimitri Vegas, který asi taky něco na tom
0: tak
1: udělal.
0: Tak si teď trošku myslím, že si přidržte, pokud jdete v autě, tak si přidržte jakoby dveře, okna a přitáhněte reproduktory. Jdeme na to.

0: No panečku, tak konečně něco, co tady Patrika dokonce i roztančilo. Kdybyste to viděli, tak zavřené oči, ruku nad hlavu a pořádně se vlnil teda.
1: Trošku jsem to
0: prožil, ano. Jo, tak samozřejmě to byla, tuším, belgická uskupení. Ono, vždycky jsme si asi mysleli, že je to ta Silver, ta blondýnka, která byla samozřejmě vidět v těch videoklipy, ale jich snad bylo 4 nebo 5. Belgie, no.
1: To byla... A Dimitri Vegas je taky z Belgie a pan B nevím jistě, ale je to převážně tedy minimálně belgická práce.
0: V tím případě minimálně 66,6% z Belgie. Teď je song na řadě, který vyšel, nebo spatřil světlo světa v prosinci roku 2007, takže prakticky 19 let.
1: Aha.
0: Jo, to už je 19 let. To je neuvěřitelně to letí. Nepočkej,
1: ne,
0: já jsem to řekl úplně špatně.
1: Já jsem se takhle zamyslel, protože to je roku 2000 Turn the Tide a nevím, jestli myslíš toho Alana Walkera.
0: Ne, no, já jsem si to tak pozor, beru to zpět. Vidíte, já
1: taky.
0: Už jsem, vidíte, já hlídám ten čas a já už jsem přeskočil track. Ne, to si ještě necháme, ten track je z roku 2007, bude na druhém místě, ale na třetím místě je Alan Walker, který společně s Avo Max udělal single Fate. A když si o něm jako vyčtu tu charakteristiku songu, tak to má být energetický song. Ale nevím, jestli bude stačit na to, co předvedl Dimitri Vegas ze Silver.
1: Ale uvidíme, Alan Walker taky dělá všechno možné, takže třeba překvapí.
0: Patriku, taky mi musíš trošku někdy dřív upravit, když přeskočím jakoby tu hitparádu.
1: Já jsem právě nevěděl, na který track myslíš, takže jsem nevěděl, co mám opravit.
0: Ty jsi měl automaticky říct, to je prostě 2026, žádná 2029. Jdeme tady, nový Alan Walker, Ava Max. Místo třetí.

0: prý z roku 2026, tak nevím úplně.
1: No, původně je to z roku 1936.
0: Ten nápěv, to pozadí, no.
1: Ta melodie Karl Orff, O Fortuna. A je to samozřejmě původně prostě klasická skladba, a takže ten rok 2007 si těžce podcenil.
0: To jsem teda trošku ještě jakoby měl hodně modernu, no. Ale Alan Walker na druhou stranu trošku překvapil tím tempem.
1: Jo, to jako

0: novými tracky.
1: No, oni už potom toho podle mě moc neměli. 2-3 songy, které už se ale tak jako Angels podle mě nechytili. No a samozřejmě musíme říct, že mluvíme o Rumunech Morandi. Tak my si dáme, máme je dneska tady v hitparádě celkem vysoko. Jdeme na.
2: Místo druhé!

0: Ale jo, Patriku, já myslím, že to má jako nějakou šanci na takový ještě letní song.
1: Jako jo, no, ne, jako čekal jsem, nevím, nevěděl jsem, co mám čekat od Morandy v roce 26, ale jako nebylo to vůbec špatné, až na tu jednu takovou breakbeat část, tak za mě super.
0: Za mě to neslo samozřejmě zase tóny toho již zmíněného oblíbeného stylu Afro House, který...
1: Ale nespadlo to do toho úplně, což je možná i dobře, protože díky tomu to bylo takové trošku svěžnější.
0: Tady byl, ano, oživený nějakou taneční, jakoby, nevím, částí a znělo to hodně dobře. No a čas se sešel, máme tady nějakých 18.54 a to znamená, že máme před sebou vítěze neboli jedničku dnešní hitparády Ecstasy Music Chart, která byla přesně 27. července. Pokud posloucháte reprízu v neděli, tak máte, myslím, 2. srpna, abych to nekecal,
1: mělo by to být
0: lehce před 5. odpoledne nebo večeru. No a kdo je na jedničce? Víš o nich něco? Já třeba vím, že jsou to jakoby jako velké jména house music.
1: Ano, poslední dobu ale hrajou častěji i UK Garage ve svých setech.
0: Jsou to taky Britové.
1: Ano, no. A proto mě mrzí, že jsem je nestihl nabít for love, protože letos tam hráli.
0: No,
1: a jsou to Gorgon City a zpěvačka Jam Cook a track nazvaný Oracle.
0: Oracle, což má být podle všeho emotivní klubová novinka. Tak jak emotivní bude, my si ji teď dáme a ještě pravděpodobně bude chviličku čas si o ní něco prozradit.

0: No tak jo, tak dámy a pánové, milí posluchači, tohle je konec Extázie Music Chart, jednička dohrála, já myslím, že dneska to mělo spát, dneska to mělo rychlost, dneska to opravdu frčilo, neskutečně nám to uletělo. Já děkuju Patrikovi za jeho skvělý support, že bych tady nebyl úplně sám a poradil s nějakou tou muzikou.
1: Není vůbec za co, až zase bude Ondra na dovolené nebo někde,
0: tak přijedeš.
1: Tak mi dej vědět a přijdu.
0: Já děkuju za teda ještě jednou za pomoc, děkuju, že jste poslouchali Extázie Music Chart. Pokud posloucháte teď pondělí, tak už se tady chystá party, která má na starosti pořád Groove. No a kluci mají nachystané vinily, takže se můžete těšit. Tuším, že Roman Hněl byl na dovolené, tak je určitě nalazen někde z ciziny a uvidíme, čeho se můžete těšit. A za mě ještě jednou zdraví vás Dale, děkuji vám, těším se příští pondělí. Pokud posloucháte neděli, tak už vám zbývá jenom pěkný večer s naším nejlepšími songy, které v rádiu uslyšíte. A hlasíš se ještě?
1: Ano, já se taky chci rozloučit, já se taky těším příští pondělí, akorát až po hitparádě, takže...
0: No tak to mi tě ještě uvede.
1: Takže, dobře, tak takže ale abyste to nezapomněli poslouchat.
0: Dobře, mějte se krásně, díky, ahoj, čau.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: What do I say now?

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Víkend na chatě. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
10: No, super.
11: Co no super?
10: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
11: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: DAB FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Kdy už tam budem.
11: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
12: Tři městské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
13: Letní rande, stylově.
14: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
15: MDMA. Terapie. Ondřej Houska Med a Petr Košťál.

MDMA terapii. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio. MDMA terapii.

corner. Never seen the devil's face. Did see a devil promise to

0: King size bed, biele víno, 4 čereště na to, babič v kľude.
1: Já jsem první, co přichází a poslední.

a teď mi stačí vážně málo. Ha. A teď mi stačí vážně málo, teď mi stačí jenom postelení dvě ženy, blanta do něj dva gramy, na stůl nějaký krystaly a vedle toho hene. A když přijdou problémy, tak je začnu hned.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkídek.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
5: Řekni, kam můžeme odjít.

život je krátkej, život je short, proto ho trávím jen s tebou a se svýma boys. Žádný hadi kolem, žádný nový bros, stačí mi ta čuza, juicy v kapse sos. Fresh Night.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Fire!
0: Flash!

0: Fresh. Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
7: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá krk, když ti květy